0: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.
1: Comuna rosa, rica sabrosa, la gente que goza, esto es para ti. Comuna rosa, rica sabrosa, la gente que goza.

0: A Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz

0: powerful. That's powerful. Dub FM anebo apka. Fresh je všude. Je všude.
1: A tam to jsem vyrastal. Doba je náhlá, vů, u nás na východě se tomu právě chára. Vyzlečím tě z drahý.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.
1: Fresh.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava, vodní relax i zábava.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na MyDay 8. srpna ve Vendrini.

0: MBčko. Hej, to je kdo tohle?
1: To jsou nějaký gáče.
0: Jdi se podívat.
1: Ukáž.
2: Počkej, on má zlatý zub, on je náš.
3: Ovamaro.
2: Ovamaro.
3: On je náš.
2: Však on je náš, more.
3: Ten je náš.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: Kdy už tam budem.
10: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
1: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
11: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

Daný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Letní rande. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: My už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
3: A dívejte, tam je ten velký!
2: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavni.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Být či nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
10: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: MyDay slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na MyDay 8. srpna ve Vendrini.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
3: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show.
1: Fatal Terror.
0: To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
3: Tech Talk.
0: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk.
4: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: My už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
1: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
6: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem.
10: Tech Talk.
11: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: No, super.
1: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: TikTok. TikTok.
1: USA lidem zase hrabe. Na rovinu jste na Freshino, asi víte, jak funguje robotický vysavač. Jezdí po bytě, vyhýbá se nábytku, někdy si mapuje místnosti, no a pak se poslušně vrátí do dokovací stanice. Jenže právě tahle starost začíná některým úřadům vadit. Zkrátka všechny stroje, beroucí data, vyrobené mimo Ameriku, se prodávat v Americe nebudou. Zvláštní by mě tak jako akorát jako trošku zajímalo, koho zajímá, kolik metrů čtverečních a kolik skříní mám doma. Ale hold, prostě Amici jsou jak special, no a asi to strašně zajímá úplně všechny.
0: TikTok.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Na co se díváte při koupi telefonu? Takový možná skromný dotaz, protože mnozí z vás se dívá i na obnovovací frekvenci. No a víte vůbec, zda ji využijete? Podíváme se na to, frešáci, takže buďte s námi.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

U displejů na mobilních telefonech platí jednoduché pravidlo frešáci, čím vyšší číslo, tím lépe to vypadá v reklamě. Dřív jsme řešili obnovovací frekvence 60 Hz, pak přišel skok na 90 nebo 120 Hz a ten rozdíl byl opravdu znát. To ani nerozporuju, to je prostě pravda. Telefon najednou prostě působil plynulej, svižněji, rychleji a tak dále. Jenže teď se výrobci trošku předhánějí dále, objevují se mobily třeba se 144 Hz, 165 nebo dokonce ještě vyšší ty frekvence, to jsem viděl. No ale má to háček, přátelé, protože vidět to jde opravdu velice málo, no a hlavně většina aplikací a her s tím stejně neumí pracovat, takže pokud se budete rozhodovat při koupi telefonu a uvidíte pojem obnovovací frekvence, tak stačí, když uvidíte 120 a budete naprosto spokojeni. Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Víte o tom, že SSDčka už nejsou co bývaly, je prostě krize, no a taky to tak vypadá. Za moment na Freshi více, takže buďte s námi. Tech Talk.

0: Techtalk.
1: SSD disky ještě donedávna byla jedna z těch nejlepších věcí, jak zrychlit počítač za rozumné peníze. Jenže paměťová krize, která je bohužel v podstatě tady stále, no tak zamíchala cenami, ale i s jinými věcmi a nové modely už nemusí být automaticky lepší volba. Ladíte Fresh Radio, dobrý den, no a jihokorejská firma, kterou určitě všichni znáte, no tak uvedla novou SSD řadu. Na papíře sice vypadají úplně nejlépe, jak mohou ty disky, jenže háček je v použitých paměťových čipech. Novinka staví na technologii, která má oproti jiným čipům nižší životnost. Oni o tom jakoby i nenápadně ví, v podstatě ti výrobci, protože snížili délku životnosti. No ale veřejně o tom samozřejmě nikdo neřekne. To jsou lidi, co? Takže pokud máte v plánu kupovat SSDčka, tak určitě vhodnější je tentokrát koupit starší kousek.
0: TechTalk s Honzou Foltýnem. Buď fresh. Fresh! Fresh Radio CZ.

0: přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Být či nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
10: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: I po desáté budeme na freši řešit technická témata. Dobrý den, buďte s námi. No a my jsme vaším parťákem právě i při sobotě v tento den. No a za chvíli se podíváme na sociální sítě.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Tech Talk.
1: Sociální sítě umí být zvláštní, opravdu zvláštní, jo? A hlavně je to velká past frešáci, protože člověk vezme mobil, jednem tak jako na vteřinu, otevře jednu aplikaci, no a najednou se za 20 minut později objeví někde u nějakého videa, které vlastně vůbec nechtěl vidět, scrolluje dále a prostě je to taková závislácká klasika. Vznikl ale plán mít takzvaný malý NFC klíč. Ten funguje tak, že si ho dáte někde hodně daleko. No a když budete chtít třeba jít na sociální sítě, tak se musíte zvednout, dojít na vámi určené místo, odčipnout si, přiložit všechno, no a pak můžete dále surfovat. Prý se to logicky dosti lidem nechce, podle psychologie, no ale co je právě dobrá zpráva pro všechny tyto závisláky, tak stojí to pár korun, takže kdybyste chtěli, tak určitě můžete zkusit. Stejně, myslím si, že tento případ by mnoho lidem třeba chtělo dělat v rámci ledničky, prý tam taky hodně lidí stráví dost času. No, tak to je tip možná pro výrobce, nějaký čip hodně daleko. Ženy možná ví.
0: Tech Talk.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Oslavit výročí svatby stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Tech Talk.
1: Další informace, co tady budeme řešit, tak bude možná vhodné sledovat a hlavně poslouchat v rámci žáků a studentů, protože víte o tom, děcka, že vás může i učitel vyprankovat, no tak pokud si myslíte, že to absolutně nehrozí, tak poslouchejte Fresh Radio, protože jeden vtipálek něco udělal s učitelů a nebylo to prý moc milé.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: budem, kdy už tam budem, kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

1.8. znamená, že škola se blíží, učitelé pláčou, děti ještě více, hladíte Fresh Radio, dobrý den přeji. No a umělá inteligence může být ve škole celkem skvělý pomocník. Vysvětlí látku, pomůže s osnovou nebo ukáže jiný pohled na problém. To asi víme všichni a je to super. Jenže tady teďka řeknu to, co by vás hodně zajímalo, protože když v podstatě za studenta napíše celou odpověď chytrá inteligence, ani si to nepřečte, tak to už je trošku jiný příběh. Profesor dějepisu na to šel velice chytře a díky za to jemu, protože do zadání zkoušky skryl neviditelnou instrukci pro AI, aby do eseje o průmyslové revoluci vložila nesmyslnou zmínku o Madagaskaru. No a past hold klapla, protože v podstatě děcka logicky na to vůbec jako šla tak, že prostě to tam jenom hodila, skopírovala, nepřečetla si to a hotový text odevzdala bez kontroly. A měli asi blbé známky, takže když tak přemýšlím, asi to tak taky udělám tím dětskám, tím, že jsem učitel, skvělý tip, děkuji a doufám, že žádné dítě neposlouchá. Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Tech Talk.
1: Tak co pak jsme se dneska na Fresh Radio dozvěděli, USA je zase special, už jim vadí vlastně i to, že je v podstatě sledují senzory vysavačů a taky jsme řešili to, že jeden učitel napálil žáky, skryl informaci před žáky a ne před AI v rámci Madagaskaru. Žáci samozřejmě práci zpracovali, akorát si to nikdo nepřečetl a nějakým způsobem už to bylo v háji. Žáci totiž po AI samozřejmě nic nečtou. SSD disky, taky další téma, ty jsou prý v podstatě v této době na nic, prý vyrábí totální šunky, protože kvalitní matroš, ten je bohužel teďka nedostatkové zboží.
0: Tech Talk.

0: Tech Talk.
1: Tak jo, Tech Talk je za námi, ladíte Fresh Radio a laďte ho i nadále. No a my se uslyšíme opět zítra mezi 9 a 11. Takže ahoj.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Krajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Fresh Radio.

0: Best of Fresh.
1: Říkám, co to musí být večer za party, aby se ráno probodil spolu Bocelli, David Guetta. Pernicky s Dudovou, to musela být akce teda.
2: To je teda něco, no.
1: Pojďme zpátky k tématu, je to přesně tady, jo. Já mám maximální teploty nastavené tady Českým hydrometeorologickým ústavem 26-29. Honza má na svém telefonu, kolik si říkal, 29-33. A reagoval na Marťas, já tě jenom poprosím, jestli bys mohl tlumočit, co říká jeho.
2: Martin Chlebon píše, dobré ráno, moje aplikace jako vždy neklame, déšť začne za 40 minut. Martina, prosím tě, kde? Na Madagaskaru nebo jako... Já koukám, on je z okna a nevidím na obloze jediný mráček, který by jako mohl, který by mohl.
1: Podívej se, Martin je tuším a teď doufám, že se neseknu z Polanky nebo
2: tam nějak... Je to synek z Polanky, ne?
1: Je to synek z Polanky a přeci jenom Polanka, to už je tam jako za mostem, ne někde, tak možná je to jiná republika.
2: Tak tam možná prší, no to je pravda. Best of Fresh.

udělám stojky.

Když dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Dělám stojky.

nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash! Flash Radio. Old school na Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava. CZ.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk.
4: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: francouzský DJ Bob Sinclair přichází v roce 2006 s hitem Rock This Party. Track využil sample z legendárních CNC Music Factory a jejich Everybody Dance Now. No a Bob tomu dodává novou funky houseovou energii. Výsledek? Party hymna, která rozhýbává kluby po celém světě dodnes.
1: Milénium Lumíra Moskovského.

0: Fresh. Pápa, červenec byl krásný měsíc, sami můžete zhodnotit, jestli se povedl nebo ne, za mě teda povedl.
1: Pápa, no povedl.
0: Děkujeme, odejděte a teď čekáme ještě lepší, vymazlenější zážitky během srpna.
1: Já nevím, jestli se povedl, já měl srpen...
0: Červenec, Honzi.
1: No, ten no, srpen teprve mít budu.
0: Přesně.
1: Červenec jsem měl takový jako spíš pracovní, neodpočinul jsem si pořád něco někde, moc jsem toho ani nevydělal a no ne.
0: No tak to je přesně ono, jo, to jsou takový ti nevděčníci, teď se tě budu ptát, jo, nebyl jsi náhodou na festivalu Beats for Love?
1: Byl.
0: Nebyl jsi náhodou na Colors of Ostrava?
1: Byl.
0: A co Štěrkovna, nebyl jsi náhodou na Štěrkovně?
1: Byl.
0: Takže jsi vlastně nic nezažil během toho července,
1: jo, říkáš. Já jsem si kromě té Štěrkovny toho asi moc neužil jako letos, já jsem se nedokázal odvázat a nedokázal jsem se letos zbavit. Ne, fakt vážně.
0: No a kdo si za to může?
1: No tak jistě, že já.
0: No tak vidíš, no.
1: No tak já,
0: ale jinak příležitosti jsi měl
1: nebyl,
0: spoustu.
1: To bych nebyl správný Čech, kdybych si nestěžoval.
0: No přesně, no. Není ty náhodou dneska teplo? Best of
2: Fresh. Fresh. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Víkend na chatě, stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
7: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
8: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
9: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Posloucháš Fresh Radio.

0: Best of Fresh. Kvíz naopak. Kvíz naopak.
1: Musíte zvednout pochopitelně do určitého časového limitu. Pak když se tak nestane, tak budeme se muset smířit s tím, že...
2: No zatím se...
1: Ahoj, Radko, to prosím tě ani nezvonilo. Nebo teda neslyšela jsem nic. No, dámy a pánové, kluci, holky, tohle je Radka.
2: A Radka vítězí.
3: Já to nemůžu uvěřit.
1: No to se tak stává prostě. Myslím si, že jsi ovládla všechny koule a kouličky na světě. Včetně té naší, která rozhodla o tvou osudu, tak ti moc gratulujeme. Já mám v paměti a opravně, jestli je to blbost, mně se zdá, že byla jsi to ty, kdo říkal, že slaví nějaké výročí?
3: Ano, ano.
1: Byla jsi to ty, tak o to větší radost máme, že to opravdu padne na úrodnou půdu.
2: Super. To je ta Radka,
3: no je to úplně úžasné.
2: To je ta Radka, která je 30 a chodí 22 let s jedním partnerem.
1: Ne, to je ta Radka, co je 25 a chodí 25 let s jedním partnerem.
3: Už mi tohle na 40, ale je to 22 let, no.
1: A docela mě štve, ještě řeknu, protože...
2: To nevadí, zeptej se Monči, ona tě poradí.
1: Ty, už mi štvou dva lidi. Ty zníš, fakt bych tě netypla vůbec, že se blížíš k nějakému takovému věku. Ty mluvíš jak dvacítka, Radko, to není možné.
2: Radko, řekni něco pěkného.
3: Mám vás hrozně ráda.
1: To je hezké. A ještě mi
2: tebe taky.
1: Ještě mi, Radko, řekni, že máš pevné prsa, nemáš celulitidu a zavěšuju.
2: No a na to já budu mít fotodůkaz, jo? Best of Fresh.

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Americké reperské duo žijící v Německu, prý dokonce to byli vojáci z tamnější vojenské základny USA, schovávající se pod pseudonymem C-Block, nasázeli své platinové hity do evropského éteru a klubů ze dvou alb mezi 96. a 99., tedy v 90. Summertime, So Strong Out, ale i Time is a Ticking Away, i po letech příjemnou vzpomínkou na tyhle ty časy.
2: Alešův Old School.

0: Rádio. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Best of Fresh.
1: Konečně tě slyším, to je příjemné. Není na to si zesilit sluchátka, pak potom už se můžeme slyšet. Tak jako.
2: Já myslím, že jsi to udělal stejně na schvál, abys mě hnedka neslyšel. Víš, já ne, Ježíš, to dělají, něco mele.
1: Ne, to dělají ti raňáci, kteří to pořád tady nám tady zeslabujou a ty by si přišla a musela si všechno vrátit do původního nastavení. Tak jako.
2: No já si jenom říkám, Maro, jestli my nejsme prostě hluší, víš, že oni to vždycky mají jako nastavené trošičku míň, jestli my prostě už...
1: No podívej, Monika není hudebník, ani disc jockey, Honza není hudebník, ani disc jockey, a ty jsi hudebník a já jsem disc jockey, takže my musíme být zákonitě hluší. Jako.
2: To je pravda.
1: No, tak rozumíš?
2: Rozumím. Best of Fresh.
3: Fresh. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řiště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
10: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
11: No, super.
12: Co no super?
11: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
12: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
13: Požádat o ruku stylově?
14: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
15: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
16: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Maková panenka má jakou barvu vlasů?
1: Maková panenka nemá vlasy.
2: Dobře, no, tak ne, Fleška. A doplň...
0: Na pitbullově asi.
2: A doplň, kdo chce psa být?
1: Kdo chce, ten tam spadne.
0: Jo, tak...
2: Co by ne, ale ty to tady vedeš.
0: Asi je to v pořádku, ale také my tě gratulujeme. Mimochodem, byl jsi někdy na gáblu v Radegastově Šenku, do kterého tento týden hrajeme?
1: Ne.
0: Nebyl. Takže by to byla premiérka pro tebe.
1: To jo, dal bych kočku na večeři.
0: Mm-hmm. Počkej, jakou kočku?
1: Na nějakou novou.
2: Co ty se staráš?
0: Tak jo, tak...
2: Pernický.
0: Tak mě to
2: jak ty čuješ kočku a jídlo?
0: Tak mě to nezajímá, no, tak promiň, no. To, jak se jmenuje ta nová kočka?
1: Já to nemůžu říct, to je tajný.
2: Mm-hmm. Já s tebou naprosto souhlasím, zase jako nemusí vědět všechno,
0: že? Ty jdeš s Petrem? Hej, co to tady na mě zkoušíte, jako? Best of Fresh.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: John Armand Van Helden v roce 2004 ukazuje svůj cit pro skvělý funky house. Single My My My postavil na vokálním samplu 80-kové pecky Garyho Wrighta. A track se stal obrovským klubovým hitem. Je to skladba, která se dostala na vrcholy žebříčku celého tanečního světa. Tak jdeme na to, My My My.
1: Milénium Lumíra Moskovského.

0: Best of Fresh.
1: Co dělat, jak to léčit v případě, že tě píchne vosa bezprostředně potom, co se to stane,
2: co
1: a vlastně
2: jim
1: jako potom, no, co jo, funguje. Jo.
2: Jestli máte účinnější jinou, tak já se ráda nechám poučit.
1: Já si dokonce myslím, že jsem slyšel, že octem, jako ocet.
2: My jsme vzali cibuli, velice rychle, víš, ta rychle odběhla pro cibuli a já jsem celou cestu domů ve 41. jsem si držela cibuli na noze. Jako na štípanci, na bodnutí. A jako v pohodě, teď už mi to spíš svědí, lehce. Ale včera, ještě večer před usnutím, jsem si říkala, to není možné, takový malý tvor, taková malá

0: malá zvířecí bytost a dokáže skolit takovou obrni. Best of Fresh.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Ten má ale klapy.
6: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
9: Mimino Stegosaura.
10: On chodí.
11: On je živý.
6: Hoši, velké řeště s prulískami.
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
13: A dívejte, tam je ten velký.
14: Ten má krk až do nebe.
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
4: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
15: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
16: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
17: Tech Talk.
18: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
19: Yeah, yeah.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Best of Fresh.
1: Já dneska vstala a šla jsem obstarat, já vždycky vstanu, obstarám nejdřív sebe a pak jdu obstarat ten venek, jo? Mám, vypustím ty dva psy, pak jdu teď ty kočičky obstarat, že jo, ty koťátka nakrmit. A dala jsem si nohu do své venkovní boty a za chvilku mě to zabolelo. Hádej, co se stalo.
2: Uvnitř byl pavouk a kousnul tě.
1: Ale pavouk, prosím tě, co jsme někde v tropech? Pavouk to nebyl.
2: Žaba?
1: Ježišmarja.
2: Zmije?
1: Jo, jasně, zmije. Tak asi bych tady stála teďka s tebou.
2: Kobra?
1: Ne? Jo, kobra. No tak pokračuj, jako výběr máš pestrý.
2: Vleze se tam pes do té tvojí boty? Ne, tak ani pes to nebyl? Dobře, vzdávám se, nechávám se podat.
1: No vosa ne, jsem měla vosu v botě, taky žiganec jsem dostala.
2: Vosa?
1: Normálně vosa v mojí botě, venkovní botě. Teď nevím, jestli to už to začíná povolovat, ale tady mě, ona mě píchla do prstíku na noze, tady, a otekly mi všechny čtyři prsty. Ty, já měla taky ten ledový pot, to jsem dlouho nezažila.
2: To je velice nepříjemné.
1: Naštěstí, já už nejsem takový alergik, jak jsem bývala za dětství, že mě třeba píchla do malíčko, otekla mi úplně celá ruka. Tak to nebyla taková hrůza, ale to bylo moje probouzecí ráno místo kávy. Vosa.
2: Tak to je vyloženě chuťovka.
1: Jo.
2: Čekal jsem to horší, ale dobrý, dobrý.
1: Jako, jsem ti říkala, nedramatizuj to.
2: Děkujeme za příběh. Best of

0: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Hamburská partička kolem HPho Baxtera, tedy Scooter, prodala od počátku své kariéry, tedy od roku 93, na 30 milionů desek, taky více jak 20 alba, 70 singlů. Vedle své tvorby docela často sahali po klasice od různých kapel a dávali tomu takový ten svůj skútrovský dravý hudební kabát. A pozor, úspěchy slavili nejen v německy mluvících zemích, ale třeba i v Anglii. A touhletou peckou to všechno kdysi začalo v 94. Hyper Hyper.
2: Alešův Old School.
3: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something.

Hyper!

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

0: Alešův Old School. Na Fresh Radio. Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
9: Kdy už tam budem?
10: Kdy už tam budem?
11: Kdy už tam budem?
12: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
13: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
14: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
15: Tech Talk.
16: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh. Možná, že když už ti někdo pije krev, nebo ty jemu, tak pak se uchýlíš k té nevěře. Ty, mi pověz, zažil jsi někdy nevěru?
1: Jasně. Úplně naprosto běžná součást života. Člověk může se bránit, jak chce, všechno je to na tom druhém. Můžeš žárlit, můžeš vytýkat, můžeš to prostě tomu nezabráníš. Jo. Jako každý chlap je takový sexuální predátor, protože nemůže zůstat u jednoho lůna, když to takhle řeknu. A ženská, když je taková ta správná poběhlice a pořád má chuť, tak to má úplně stejně. No.
0: Mm-hmm. Dobře. A ty kdyby si svou milou, kterou vážně miluješ, načapal v nějaké takovéhle inflagranty chvíli, tak co by si dělal?
1: Podal bych jí kondom.
0: Ty jsi strašně hodný. Best of Fresh.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Oslavit výročí svatby stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě.

0: Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Posloucháš Fresh Radio.

0: Fresh. Suma sumárum, jo, dívej. Koncert byl povedený, Pitbullovi se to líbilo, lidem taky. A nakonec i moje kamarádka se dostala do Ostravy, takže je to co? Je to v pohodě.
1: Už říkáš, už tady bude, jo?
0: už by tady mohla být na Svinově. Mimochodem, Pitbulle nebo jeho tým, kdyby náhodou teď poslouchali, náhodou, jo? Tak prosím vás, my bychom ocenili třeba za 2 roky koncert i tady v Ostravar aréně.
1: Ne? Jo, proč ne? No, nebo Honza kdyby... už si pěstuje plešku nebo... a já si koupím teda merch, slibuju, že našetřím do té doby.
0: A já slibuju, že to teda zhodím do té doby, jo. A kdyby to potřebovalo být vyloženě venku, tak to klidně můžeme udělat na Hradě, že jo?
1: No jasně, no. Tak co?
0: Nebo
1: ne?
0: Na Librosu, to je
1: no,
0: jedno.
1: No, vymyslíme. Best of Fresh.

FM nejlepší old school, který znáš.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Tech Talk.
5: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
4: Tech Talk.
6: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

z tracku Hit, který válcoval rádia i kluby. Mimochodem, popularita skladby se zejména v Americe prudce zvýšila díky zařazení do reklamy na dietní Coca-Colu. Takhle zdraví.

0: Fresh.
1: Odlétáš pryč, že?
2: Právě, no. Hmm? Já jdu za památkama do Londýna, takže já si myslím, že tam si to užiju. Tam ty teploty mají být jenom maximálně 30, což oproti těm 40 je sakra rozdíl. No a prý budeme mít klimatizovanou tu místnost, kde budeme bydlet, takže taky fajn. V noci se i vyspím.
1: Hele, ale na ty procházky jako po městě ani ty 30 nejsou úplně ideál. Jako super,
2: no tak, ale
1: jak je to dneska.
2: Ale 40, ale.
1: Jako určitě jo, to určitě.
2: A navíc
1: jo.
2: Tam furt prší, že jak, takže přehánky, takže se možná i uchladíš tím deštěm.
1: Co máte v plánu navštívit?
2: No to já nevím, protože to má v plánu přítelkyně všechno.
1: Ženská to zase vede, no tak abys nebyl překvapen úplně hodně.
2: No já jsem řekl, že chci na Sky Garden a že chci tamto muzeum, kde můžu jít východ, západ, hop, hop, hop, to je ten park, víš, Greenwich.
1: Okay.
2: Tak to jsem řekl, že chci Big Ben a ten most, nevím, jak se jmenuje,
1: Tower Bridge,
2: no přesně tam, no a tím končíme, jako jo, a zbytek, kde mě vezme, už je úplně jedno.
1: Jo, typický chlap, který to potřebuje mít úplně easy peasy zařízeno od ženy, že
2: no,
1: co jiného jsem čekala, no.
0: Best of Fresh.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Fresh Radio.

0: Fresh. Frešáci, pozor, dobré ráno, přesouváme se do říše filmů, pohádek a seriálů.
1: To já ráda, to je super.
0: Já vím, Moni, položím ti za malý moment hlášku z filmu.
1: Spočkej, pouštíš a mluvíš o pohádce, bude to film nebo pohádka? To je jako důležitý fakt pro mě.
0: No, to bych tě moc poradil, ale podle mě.
1: No ne,
0: dobře,
1: tak jako,
0: dobře, je to pohádka.
1: Tak jako sorry, to je zásadní, je to pohádka.
0: Je to pohádka.
1: Dobře.
0: A hláška zní jasně. Poslouchej. Pozor na peří a žádnej alkohol.
1: A nebo vaná, nebo hraná?
0: Hraná.
1: Hraná, jo. To je snad...
0: Hraná
1: tak
0: pohádka.
1: Tak to budu vědět, dávám radši ty animáky. Počkej. Dobře, česká zahraniční.
0: No stoprocentně vědět bude, že to česká hraná
1: česká
0: pohádka.
1: Hraná pohádka, jo. Stará nová.
0: Minulých, stará.
1: Takže černobílá.
0: To ne.
1: A
0: tady už máme dobré
1: a jestli
0: správné
1: vy budete dneska smát, já nemám obraz ani zvuk, já nic nevidím před sebou. Vůbec,
0: pozor na peří a žádný alkohol.
1: A je to fakt nekecá, že
0: to se ještě
1: tak,
0: snažím,
1: říkáš,
0: já se snažím ještě to říct i tím tónem, jako to říkal.
1: Honzi, já jsem jako
0: pozor na peří,
1: dobrá na pohádky.
0: Pozor na peří a žádný alkohol.
1: A tohle mi fakt nic neříká.
0: No neříkej.
1: Pojď mi poradit ještě, ale nevím, kdo tam hraje třeba, když je to hrané.
0: Tak ale to ti strašně moc
1: no,
0: poradím.
1: No tak já fakt nevím.
0: Dám ti ještě jednu takovou nápovědu. Na, to je pěkné zařízení.
1: A to je tam kde?
0: No přece, čerty nejsou
1: žerty.
0: Já
1: vím, ale kde to tam je? Mi popiš mi situaci, kde to tam je.
0: Karel Hermánek říká přece, když vysílá znova toho čerta ven,
1: jo,
0: tak mu říká
1: pekle.
0: Pozor na peří a žádnej alkohol.
2: Ahoj,
1: to máš pravdu.
2: To pohádka s čerty nejsou žerty.
1: Dobře, no.
2: A kámoč to dokonce zmixoval do pekle. Tuhle hlášku.
1: A jako co?
0: No
1: a co?
0: Jenom abys věděla,
1: nemá
0: že...
1: Nemá kvůli hajzli, máš na chodbě stejně.
0: To jenom bys viděla, že Zdeněk to ví.
1: Zdeňku, jsi super, já jsem fakt se vůbec nechytala, takže klobouk dolů.
0: A musím říct, že vy ostatní jste taky dobří, protože většina z vás to tepla správně. Veve, dokonce tady z čerty nejsou žerty, Karel Hermánek, Radan, úplně správně.
1: A přitom já jsem tu pohádku viděla jako nesčetněkrát a mám ji ráda, no. Jo. Betky je úplně úžasný v té pohádce.
0: Je to tak?
1: Já jsem ostuda.
0: A pozor na peří a žádný alkohol.
1: No jo, no a furt. Best of Fresh. It's me.

0: než moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Fatima Napo, studentka psychologie na Goetheho univerzitě ve Frankfurtu, se vždy po večerech proměnila na německou reperku Young Dinej, která v roce 1997 společně se zpěvákem Sašou naspívala hit Walk On By, který v Evropě docela slušně zabodoval. A pak ještě přišel jeden duet a Saša se trhnul na úspěšnou solovou kariéru. A Fatima dostudovala a zřejmě se dneska živí poctivě. Tedy jinak než zpěvem.
2: Alešův Old School.

0: Rádio. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Tech Talk.
5: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk.
6: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Best of Fresh.
1: Děkujeme Petrovi za point. Ten tady píše, že jestli Markovi stačí 20 stupňů, tak se na té Ibize upeče. No, tak to se teda na Šmarek asi upeče, ale...
2: Tak zdravíme Marka.
1: Netolik

0: bude na Ibize chladněji než tady u nás v Ostravě.
1: Což mu možná vlastně v tom konečném důsledku bude vyhovovat. Jo? Dneska,
0: jo.
1: Teď mají 25, ale dneska jim to vystoupila maximálně na 29. Zítra
0: třeba
1: 30, jo, ve středu 30, čtvrtek 30, okay. Pátek 31 a sobota to bude vrchol. Tam budou mít až 32.
0: Wow! Ale... Takže opravdu máme tady teplej než na Ibice, ano? To je jako, že to je fakt.
1: Vypadá
0: takže
1: to.
0: Jen abyste jako věděli. Mimochodem píšete i dále. Marek píše, že na koupání ideálních 30 na horách do 25. Jo,
1: no, bezva. Denisa, tak ta má ráda ty tropy, jí to vyhovuje. Takže když to kolem 30 nějak naskakuje, do 35 prý je spokojená. Že naopak nechápala teď ty lidi, jak brblali,
0: aha,
1: že je dusno a že je teplo. Přece o tomhle to je.
0: O tom
1: takže
0: to je?
1: Ona s tím vůbec,
0: ano,
1: nemá problém.
0: Já to říkám úplně stejně. Best of Fresh.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
10: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
11: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
12: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
13: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
14: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. KopyOstrava.cz. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
1: MyDay slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na MyDay 8. srpna ve Vendrini.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Fresh!

0: Best of Fresh.
1: Člověk se kolikrát nestačí divit, co všechno se dá jakože na oko prodat. Jo? Aktuálně přímo z našeho města řešili páni policisté případ, kdy cizinka 40-letá žádala o trvalý pobyt a jedna z podmínek toho, abyste dostali trvalý pobyt v Česku jako cizinec, je, že musíte mít znalost českého jazyka, takže je na to speciální jakoby kurz, nebo jak to pojmenovat. Na jehož konci dostanete certifikát, se kterým můžete jít žádat o trvalý pobyt jakožto cizinec. Dotyčná asi možná zaujala už tím, když přišla tedy z papíry na úřad vyřizovat občanství a zřejmě to bylo, a podobně. Takže úřednice nelenila a samozřejmě začala zjišťovat co a jak. Oslovila dotyčnou školu, ze které byl ten certifikát, a tam zjistili, že k ním žádná tahletá osoba nechodila. No tak přitlačili na dotyčnou cizinku a ta teda řekla, no víte, jak česky tak dobře neumím, tak jsem si radši ten certifikát koupila za 150 000. 150 000. No a vypadá to tak, že někdo jí ho prodal, prostě certifikát ve Photoshopu přepsaný jenom na její údaje. 150 doma v kapse. Dobrý biznis za pár minut na Photoshopu. Mám s ním nějakou zkušenost. Fresh. Best of Fresh.

0: už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Premium Lumíra Moskovského.
1: Skotský producent Milo vydává v roce 2005 single Drop the Pressure. Minimalistický elektrofunk, groove, opakující se vokály. To vše je nezaměnitelná směsice toho nejlepšího. Track se dočkal i skvělého mashupu skladeb Dr. Beat a Drop the Pressure z Miami Sound Machine a Glory Estefan. Pojďme si ho vychutnat.

0: Best of Fresh.
1: Ty velice oblíbené u nás jsou letní kina. No. Ale tam, i kdybych tě chtěla pozvat, tak tam ty tituly jsou poněkud jiné, než teď ty preferuješ, jo?
2: Ne, třeba, na co bychom šli?
1: Kdybys měl dobře, kdybys měl zítra čas, tak třeba Starci na chmelu. Tady letní kino Pavilon.
2: Starci na chmelu?
1: Na Černé louce, co?
2: Co to je?
1: Aha, Bossa Nova.
2: Český film?
1: Bossa Nova. Ne.
2: Starší?
1: Ne? Tak je to z roku 64.
2: Jo.
1: To je pro tebe ještě, to je doba, kdy podle tebe žili dinosauři.
2: To mojí babičce bylo 8, jako. Já nevím, co my tady řešíme.
1: No nic, tak pondělí 10. srpna na Samotě u lesa, ne? To už se chytáš
2: Ale
1: víc.
2: To už vím.
1: To už 76. ročník.
2: Ach, či je, ach, či je.
1: No, Mamma Mia potom.
2: Ok, jasně.
1: Rok 2008.
2: No, to už se narodila ségra, to už jako... To už jsem jakž takž doma, jako no. Co dál? No, jedeš nahoru.
1: Za chvilku
2: bude líbáš jako ďábel. A možná bude i nějaká novinka nakonec, co?
1: Třeba jo, to jsem se dívala, prosím vás, na jedno konkrétní letní kino v Ostravě na Černé louce, ale těch letních kin je tady mrtě, protože my to máme rádi v létě, tak si koukněte na nějaké ve vašem okolí. Jo.
2: Pozor, ale ono je vlastně úplně jedno, co hraje, zrovna to letní kino.
1: To je atmosféra.
2: To je atmoška jako blázen, tam je to
1: baví,
2: super.
1: To
2: tam i kdyby pustili...
1: Spalovače mrtvol, tak,
2: no, tak
1: je
2: jo.
1: Tam živo.
0: Best of Fresh.
3: Buongiorno amici, ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky, všichni ví, že jsme nejlepší na trhu, to ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost, u nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého, stačí říct. Ty slevu. Čau, Max Tara.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy.

0: U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
2: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
9: Oslavit výročí svatby stylově?
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Selekci Soulful a Deep House Music vám živě ze studia mixuje Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse. Groove.

Příjemnou pohodu při poslechu Fižádia. Zhruba po měsíci zase živě od mikrofonu se hlásí Roman Chmiel a.k.a. DJ Horse. A opět mám tady hosty, oblíbenou dvojici. La Funk a DJ Sun.

DJ La Funk live na Fresh Radio, posloucháš Groove. A jinak ty nás můžete slyšet v nejbližších týdnech, dnech, v pátek, tento pátek, 31. července, to bude Klub Klid, Groove at the Club. Potom, pokud to počasí dovolí, 8. srpna se uvidíme na Landeku Groovin Summer Edition. A tam je začátek už o 12. hodiny. Až někdy do půlnoci, pokud to počasí dovolí. A potom moje maličkost, Pecka, Dolní Vítkovice, od 11. hodiny do 14. 15. srpna. Na poslední 22. odpolední akce v Ostravě, Klub Etáž. Jinak za 14 dnů živě z vinilu moje maličkost, přišly desky její hodně, takže se máte na co těšit. To je Fresh Radio a

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
8: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
9: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
10: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
11: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
12: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
13: Fresh Dance Party!

0: Tak jdeme na to. Dobrý sobotní taneční večer na Freši. Horko, že jo? Ale já jsem asi jeden z mála, který si to užívá a těším se na každý další horký den. Protože, jak s oblibou říkám, u nás je těch horkých dnů tak málo, že bychom si je měli vážit, i ty 40 neli víc. Ale to je jiný druh informací, než ten, který obvykle v sobotu večer prezentujeme, takže pojďme tam, kam patříme, tedy k taneční muzice. Novinka číslo 1 otvírá dnešní večer Francouz Antoine Clamaren. Zase tady pod svým alter egem zvaným Aqua Singas. A nový single Anymore otvírá dnešní večer.
1: Fresh Dance Party! Aktuální seznam novinek najdeš na freshdanceparty.cz. Fresh Dance Party! Jirka Javorský!

jsem se až teď uvědomil, že jsem dneska chtěl začít jiným songem. Tak to teď rychle změníme, protože on je takový volnější. A myslím si, že se asi zhodneme na tom, že v letošním létě je to největší hit, asi už tušíte samozřejmě, co jiného než Hugel, nebo Hugel, těžko říct, že je to Francouz. A jeho pecka, kterou můžu potvrdit, jsem slyšel přes léto a slýchávám a ještě budu slýchávat všude možně. Včetně samozřejmě Beats for Love, kde opravdu každá stage prakticky zahrála během jednoho dne minimálně dvakrát, třikrát. Každý chtěl být jinak, chtěl hrát tehdy ještě relativně ne až tak známou věc. Ale teprve teď se to stává i komerčně známé, tak dáme Hugela. A hlavně tedy legendární zpěvačku Alternate. V remixu, který dělal DJ, který si říká Dark. A já jsem si říkal, když jsem to viděl v novinkách, Dark to bude asi takové jakože úplně depka, no a není, tak, ale jak říkám, je to trošku volnější tempo, tak pojďme na to!

Většinou tenhle ten song grube výrazně rychleji a je takový ostřejší v těch zvucích. Protože každý to chce bušit, že jo? Ale mně tahle ta taková, bych řekl, dokonce až chill-outová verze, celkem mi to sedlo.

A teď jsem si vlastně uvědomil, to je spíš taková informace, že mi mozek ještě pracuje. Že vlastně Hugel první díru do světa udělal, kolik to bylo, 2.18? Čau Bela, Bela čau, Bela čau. Pamatujete, jak se to hrál úplně všude, tak právě on to tehdy udělal. Ale toho ještě neprofláklo. Nicméně letošek je v jeho znamení jednoznačně. No, jedeme další novinku. 40 zlodějů, česky řečeno, 40 thieves. Taky taková pohodová věc. Don't turn it off. Fresh Dance Party!

Don't turn it off, I can't.

Money, tedy novinka z minulé soboty, a stejná hudebnice, už rozjíždíme její novinku pro dnešní večer. Jedna z těch DJ, které už jsou světově známé, říká si Blondish. Tuším, Kanaďanka, Australanka, Američanka, Kanaďanka, někde tam. A musím uznat, že její muzika mě začíná bavit. We Not Tired se jmenuje tenhle nový kousek.

Na dnešním světě už máme kachní omáčku, tedy Duck Sauce, slavný Armand van Helden a iTrack. A tohle je nový projekt, to je pro změnu dinosauří omáčka, tedy Dino Sauce. To you, that is available to you, available to me is

si tak říkám, že rozlohou sice obrovská země, ale co se týče taneční muziky, tak z Mexico, nebo česky řečeno z Mexika, nemáme moc interpretů světově známých. Tenhle upřímně taky, to je jenom prostě jeden z mnoha, kteří dělají taneční muziku a jednou za čas mu něco vyjde. Říká si Hatmut. A je to něco o lásce, protože z těch tří slov chápu akorát to poslední. Un nuevo amor.

Dnes večer po druhém novinka, a tentokrát je už skutečně novinka, Hugo, jak už jsem říkal na začátku, podle mě autor největší taneční pecky letošního roku, Moving to the Sun. A tohle je nový kousek a navíc s ním nejenom tady samotný Hugo, lépe řečeno, ale taky Quavo. A to, pokud vám moc neříká, stejně jako mě, a musel jsem si hledat do toho, co to je, tak se až stydím. Protože Quavo je polovička svého času velmi úspěšného projektu zvaného Migos. Americký rapper. Jejich společné dílo Where She Comes From.

taková okřídlená, už 100x, 1000x, 1000000x řečená věta, věk je jenom číslo. 66-letý Ital zvaný Massimo Lipoldi. A vidíte, jak hrubé. Doba se změnila, staří jsou mladí. Paket se jmenuje tenhle ten kousek. Fresh Dance.

A další Ital dneska v novinkách. Tenhle si zkrátkou říká Maisie, nebo Maisie, spíš Maisie. Jinak celým jménem Andrea Mazzartini. Mazzartini, pardon, ještě tam má jedno písmenko. Andrea Mazzartini.

Tohle je taky hodně známý taneční projekt, kde spousta lidí fungují, Risk Assessment. Tady navíc ještě s někým, kdo si říká Jacques Bennett. Akorát ten song Dance Your Troubles. Odtančí své trable, no fakt proč ne, odtančí své trable, že?

0: Nějak si poslední měsíce všímám v té taneční muzice, že se začíná více do hitparád, tudíž rovná se do módy vracet takový ten klasický vocal house. To znamená hodně zpěvu, vesměs ženského zpěvu, takového výrazného, jako třeba tenhle ten kousek zvaný Free, což jsou gumáci, tedy Rubber People.
1: Fresh

0: Fresh Dance Party!
1: Soul Reply, tak se jmenuje tohleta věc. Stojí za ní celkem jakože v tanečním světě známý projekt Riva Star. A taky Salut. Co je co, na zdraví nebo dobrý den? Na zdraví myslím je Salut, že?

0: Pamatuju si pár let zpátky, tenhle ten je tam, mě hodně bavil, Samuel Sartini. A teď jsem o něm v uvozovkách další dobu neslyšel, co se týče hudby. Tak tady je a navíc s ním taky DJ Shorty, což jsem si okamžitě vybavil samozřejmě slavnou postavičku z Scary Movie, Shortyho. Ale tenhle ten je jiný. Bazilando, tahle ta latino.
1: Fresh Dance Party. Aktuální seznam novinek najdeš na

V dnešních novinkách taky další takové hodně známé DJské jméno Seamus Haji. A na svém kontě řadu hitů, jeden mega hit zvaný Weekend, ale to už je tak kolik, 20 let? No, možná už to bude. A tohle je ku podivu, protože on poslední léta dělal takové potrhlé spíše remixy starých věcí. Tohle má, řekl bych, hlavu a patu a jmenuje se to Dimensions.

Oh, tak teď koukám z okna, nevím, jak je tomu u vás, ale tady v Ostravě začala pekelná bouřka. Lije tady doslova do písmene jak z konve, tak si myslím, že za chvilku zase kanály nebudou stíhat, pokud se chystáte ven. Tak rychle připravit.

Původně Francouz, ale teď je už nějakou dobu španělský DJ Seb Junior. Otázka, jestli náhodou pod vlivem současného dění ve Španělsku, ale mě na tom spodním konci nezvažuje balení kufru. Já bych se vůbec nedivil, já bych utíkal 106. Ale jdeme zpátky k muzice. Seb Junior, takový typický hausař. Can you feel the love? Zase ta láska.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
6: Mimino stegosaura!
7: On chodí!
8: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
11: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
12: Kdy už tam budem.
13: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
14: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
15: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
16: Letní rande stylově.
17: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
18: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
19: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
20: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
0: Fresh Dance Party!

0: Lehce po 9. hodině rozjíždíme třetí hoďku, pokud posloucháte živě, pokud posloucháte na Soundcloudu, tak si to pusťte kdykoliv chcete. Já tady jenom z okna sleduju, jak krásný přívalový déšť naši cestu mění v podstatě v řeku, což nebývá úplně běžné, ale ono to zase uteče, že jo. Tak, jedeme další novinku, jedeme dalšího takového spíše hausera zvaného Serge Funk. A tohle je kousek zvaný Keep On.
1: Fresh Dance Party! Aktuální seznam novinek najdeš na Fresh.

0: normálně, až mi začíná být líto, že tady musím, no, musím v vozovkách mít puštěnou muziku tak nahaz, abych dobře míchal, protože ty rány, co se dějou venku, to je teda opravdu zážitek. Hřmí, blízká se v jednom kuse. Taková krásná letní bouřka, ne?
1: Fresh Dance Party!

myslím, že Serge Mendes není úplně první tvůrce téhleté pecky, ale ten ji proflákl nejvíc už skoro před 30 lety. A tady opět jeho jméno, tentokrát je ale Simon Feiva si vzal tu klasiku, včetně Serge Mendeze, a udělali to znova. Magdalena!

Teď přemýšlím, jestli ta původní verze je z 90. nebo z 80. Ale tam mě víceméně minula. Já si to pamatuju tak 20 let zpátky, kdy to byla celkem solidní klubovka. Nikdy to nebyl žádný extra hit, ale nějak mám tady k tomu songu blízko. No takže jsem byl velmi rád, že se objevila čerstvá nová verze. Groove P Remix s číslem 26. A jinak samozřejmě Sonic Soul Orchestra. Ti zůstali stejní.

další době opět novinka od jednoho z největších jmen soudobé taneční muziky. Švédská houseová mafia, tedy Swedish House Mafia a zpěvačka Likely. A tenhle ten kousek nazvaný Happiness is So Sad. Navíc je třeba taky zmínit, že producentem toho tracku je Frank Again. Ale tak nějak mi přijde, že ta aura švédské houseové mafie už trošku pominula. Zajímavý kousek, ale asi hitem, no uvidí se, jestli bude, nebude. Fresh Dance

tady přišel celkem vtipný vzkaz. No nic, no, Karviná zase nic, pár kapek, no, smůla a teď tak nadějně to vypadalo. Prostě tři kapky a banán, aspoň jedeme bomby. No tak jsem rád, že jedete s náma bomby. Já si teda užívám, já tady mám otevřená všechna okna do kořán, dokonce jsem si zasil ve studiu úplně všechna světla, abych si užíval, protože tohle byla opravdu, bych řekl, výjimečně silná bouře tady v Ostravě. Ještě pořád tak jako, že déšť dojíždí, ale už je to, kdybychom to brali v desíce, tak řekněme nějaká trojka, čtyřka, už to slábne. Až mi chvilku bylo líto, že nejsem venku, protože tohle zažít, to fakt stojí za to. No ale pojďme zpátky k muzice. Tete de la cour. Ne, pardon, to jsem přeskočil jeden řádek, ať to tady mám vždycky napsáno, ty novinky, tohle to jsou Two Slice. Taková prostě neutrální houseová rubačka nazvaná Turn It On.

No, tak myslím si, že vzhledem tomu, co tady Ostravou proletělo, tak už je naprosto logické, že tradiční místa na cestách jsou zatopená. Tak první upozornění, Dura, jak by tady přišlo, Dura u železničního nádraží, to znamená myší díra na Cihelní, respektive Mariánskohorská u Cihelní, tak ta už je zatopená, tam neprojedete, takže pokud to teď zrovna valíte po Mariánskohorské anebo z přívozu tam chcete jet na Mariánskohorskou, ne. A podobně to za chvilku bude přibývat všude, že jo, té vody je kvantum. Koukám přes rameno, ještě pořád kape, už ne tak hodně, ale pořád prší. Fresh Dance Party!

Jak jsem nedávno zjistil, tak té de la cour je francouzská fráze. A stejně tak se jmenuje hudebník, už nějakou dobu taky o něm vím, ale zatím nějak extra, že by byl hitový, to ne, ale jsem tam něco dobrého vydá. Zpět teda k té frázi, to znamená něco jako v závodě čelo toho závodu, něco třeba, když jedou cyklisti, tak ten první a jeho banda se ve francouzštině říká té de la course. Turning around, baby. Ale ta angličtina k tomu moc sedí, že? K tomu francouzskému názvu, ale budiš. Fresh Dance

A mám tady další dopravní. Ta se vztahuje k tramvajím, takže tramvaje směr Výškovice v Ostravě nejezdí. Něco se stalo zřejmě, asi to souvisí s tou bouřkou, to je úplně jasné. Takže do Výškovic teď nedojedete, ostatně kdo by tam měl. Ha, ha, ha.

Na téhle té novince je nejzajímavější, ne, jinak nejslavnější jméno toho remixera, protože projekt, který si říká Universal Love, a mě zatím moc neříká, takové trošku temperamentnější latino nazvané Ritmo La Rua, ale remixer Harry Romero, Harry kdysi dávno, Harry Chow Romero.

Pamatuju si pro mou generaci celkem slavný herec Warren Beatty. Taky jednu dobu pekl s Madonou, že jo? Byl tuším její i manžel snad. Jeden z několika. A tohle to je DJ, který má velmi podobné jméno, akorát jedno písmenko má jinak, tedy Warren Beatty. Celkem příjemná klubová věc, it's a vibe.

0: závěr mi vychází poslední novinka, legendární, sice původně Armand van Helden a jeho pecka vysamplovaná You Don't Know Me. Ale tohle to jsou prosím pěkně nový Who. A název Who Can Dance. Tedy kdo může tančit, tak tančí, no. Ode mě všechno, dobrý večer, dobrou noc a zase za týden.
1: Fresh Dance Party. Aktuální seznam novinek najdeš na freshdanceparty.cz. Freshdance Party. Jirka Javor.

0: Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

večeři, ale dřív než se najedli. Poslal jsem je na večeři, přišli pozdě. A když jsem dojídal, už tam nebyli. Na večer, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně, snude na váš bis. Srdce jak tvář nastavou na rány, ale nebolí mě nic, jenom láska parchanti. Vem si to, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně, snude na váš bis. Srdce jak tvář nastavou na rány, ale nebolí mě nic, jenom láska čoru.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: tedy,
1: i když celý bledý,
0: nemůžu se dívat na to,
1: jak ti jiní říkají zlato.
0: I přes všechny pády
1: hřeš si na prsou hady.

0: tady.
1: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
2: Kamkoliv, kam jdu, moje oči vidí jenom tmu. Jsem to

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Letní rande stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.